0: Così tac, cuione.
1: Mami, mami.
0: Podrži mě si tě hezky.
1: Mami, mami.
0: A s tebe majo dětská radost.